0: kurz nach 8:30. Hier ist euer Magazin rund um Leben, Glauben und Kirche. Und jetzt geht's ab in die Lausitz.
1: Radio PSR. PSR. Themen, die Sachsen bewegen. Die Kirchennews in sorbischer Sprache.
0: Raphael Etschbohr von der katholischen Kirchenzeitung Katolski Posso in Bautzen berichtet euch einmal im Monat hier bei uns in seiner Muttersprache Sorbisch, was es gerade Neues gibt bei den sorbischen Christen. Die Kirchgemeinde in Göda hat ihr 950-jähriges Bestehen gefeiert.
2: Ze świątecznymi jubilejnymi pierwszymi je chociskowo saraz 5 septembra swoje 900-letne powstacie oswyczyła. Na svědčen je evangelský krajný biskup Tobias Pilc přijel, kotož je svoje prydovanie ve srbské řeči zahájil. Můj počmon velký vůznam srbské kultury, kéž tyž dvůryčnosti za regionálnu identitu a děkovaše so všetkým angažovaným vosadným.
0: Bei der Verabschiedung von Bischof Heinrich Timmer-Evers Anfang September in der Dresdner Kathedrale waren auch Dutzende sorbische Gläubige zugegen. Mehrere sorbische Mädchen und Frauen in traditioneller Tracht.
2: Na sviatočnym rozžonovaniu biskopa Heinricha Timmer-Eversa z počátku septembra v Drezdanskej katedráli sú so tiež česatky srbských výrivých obžilili viacové srbské holce a žony v družčej alebo puslikanej drasče. Jedna z nich přednese čítanie, druhá cí prostby v srbské řeči. Další družce nese štý dáry sobou kútary.
0: Und vom höchsten bis zum tiefsten Punkt im Dorf Ostro ging's bei einer Familienwanderung Mitte September.
2: Od najvyššieho hač k najvyššiemu dybky Votrova bečeše svet septembra Mirko Polonč niečo cíče či občelníku zariadovania sekcie svojba tovarstva Cyrila a Metoda. Un mestrujem na to skýčpni, zo je ročišťo ve Votrove väčšie hač to ruský troja. Mirko Polonč predstaví jim tiež posavnú cirky, kotraž je sviatému Bene, apoštovej Serbu posvedčená.
0: Noch mehr Meldungen von den sorbischen Christen in der Lausitz gibt's gleich. Nachlesen könnt ihr sie schon jetzt auf Sorbisch und auf Deutsch auf der Website radiopsr.de/kirchennews.